0: uzatvára trilógiu nahrávok, ktorá odštartovala v roku 2024. O nasledovníkovi minuloročného albumu Vo srdce hovorí Athena Chlebová.
1: Ta deska vlastne završuje nějakou trilogii o Lačíbě, což je potvůrka, kterou jsem si vymyslela, když jsem byla malá, a teď je to takové moje alter ego, takové mé logo, a určitě tam tematicky se dostáváme v Atentátu do hlubších vrstev toho světa, jaký je kolem nás, a je tam nějaká úzkost z toho rychlého světa, z těch sociálních sítí, nějaké přehlcenosti. Já tomu ráda říkám overstimulace, protože takhle se přesně jmenuje jeden track, otevírací track přímo z toho alba. Ale je to i derealizace, jo? Nebo třeba panické ataky, které tam stvárňuje taková antipostava zlá Číba, která se na tu trilogii přidává až v téhle desce. Ta inspirace vlastně je všude kolem mě. Je to basically můj život a to, co zrovna prožívám a co mě trápí.

Skvelý klinik a ukážka z ich poradí 10. albumu You and I. Pôjdeme teraz do Škandinávie, toto je Indling, Like Love is Real. Z Rádia FM 5 minút po 16.